0: mami, já mám mega hlad.
1: Rybičková. Diana
2: Mia. Jednoduše skvělá.
0: Diana Mia.
3: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
4: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
5: L'Oréal Paris uvádí.
6: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
5: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
6: Když září moje vlasy, zářím i já.
5: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
6: Vy za to stojíte.
7: Jdu si dát pauzu.
8: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Bila klubu za 22,90 a vepřová plec bez kosti za 59,90. Bila.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
0: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
4: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
5: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos s kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
6: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
7: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.

0: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.
1: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Dny Marian. Vybavte domácnost spotřebiči značky LG se slevou 25%.
3: To dělám lososový květ a objednám.
2: Datart.
4: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
5: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout-jde.
6: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i tak jí mám rád.
7: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
8: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Tomatová polévka za 47,90 a krutý sendvič s artičoky za 54,90. Albert.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penalti.
12: Už nespadne, když páříme s klukama.
9: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.

0: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf z Kaufland Card Extra. Jakobs Velvet instantní káva za 124,90. Pepsi, 7-Up, Mirinda nebo Mountain Dew za 10 korun. A Kokolíno prací gel nebo kapsle za 199,90. Kaufland.
2: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
3: Pokaždé, když nakupujete stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Maxitrat prací prášek 50 pracích dávek za novou běžnou cenu 119,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Díky neuvěřitelně měkké textuře a jemným kouskům čokolády Milka nikdo neodolá zasloužené pauze z Milka Choco Brownie. Jednoduše nikdo. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
5: E-shop Dr. Max nabízí Marťánci gummy s echinaceou. Želatinové multivitaminy na podporu imunity dětí za 189 korun. Rotační Veleda Turbomop. Teď jen za 699 korun a k tomu slevy na další Veleda produkty. E-shop Dr.Max.cz.
6: Jednoduše skvělá.
7: Gianna mia!
8: Tati, promiň, ujel mi bos.
9: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
1: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku, HT dveře a máte klid.
2: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
3: Zdraví začíná v malých návycích.
4: Tak jim to nandej.
5: Provedu.
3: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
5: Vzad povolen. Přepínám.
3: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: I want to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu. Dej si KitKat.
7: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
8: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
9: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Právě teď můžete ulovit slevu až 50% na malé domácí spotřebiče ETA.
10: To dělám lososový květ a objednám.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lord, vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
12: Tohle jsou české Albert produkty. Z louky, z pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
13: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
14: A to není běžný?
13: No je, myslím, ale asi jako ryba na kole.
15: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
16: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
17: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
18: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak.
19: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden máslo v Bila klubu za 22,90 a vepřová plec bez kosti za 59,90. Bila.

0: Ivičková.
1: Diana mia.
2: Jednoduše skvělá.
3: Diana mia.
4: E-shop Dr. Max nabízí Marťánci gamy s echinaceou. Želatinové multivitaminy na podporu imunity dětí za 189 korun. Rotační Vileda Turbomop. Teď jen za 699 korun a k tomu slevy na další Vileda produkty. E-shop Dermax.cz.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
1: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
2: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například brambory konzumní pozdní kilo za 9,90. Penny.
3: Já ti nevím.
4: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
5: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
4: Dobrý den. Jste tu dlouho?
5: Už přes 20 let.
6: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
7: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
8: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
9: Zdraví začíná v malých návycích.
10: Kým to nandej.
11: Provedu.
9: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
11: Vzad povelen. Přepínám.
9: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
13: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
14: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
15: Jasněčka!
14: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
16: Dny Marian. Vybavte domácnost spotřebiči značky LG se slevou 25%.
17: To dělám lososový květ a objednám.
16: Datart.
18: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
19: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.

0: Nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Appledu.
1: Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. Jakobs Velvet instantní káva za 124,90. Pepsi, 7-Up, Mirinda nebo Mountain Dew za 10 korun. A Cocorino prací gel nebo kapsle za 199,90. Kaufland.
2: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
3: Pokaždé, když nakupujete stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Cocorino 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: S křupavou sušenkou a neodolatelným rozplývajícím se čokoládovým vnitřkem jsou Milka Cookies Sensations ještě lepší, když se sdílejí. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
5: Tati, promiň, ujel mi bos.
6: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Ahoj, mami.
2: Dobrý den.
3: Jednoduše skvělá.
4: Gianna Mia.
0: E-shop Dr. Max nabízí Marťánci gummy s echinaceou. Želatinové multivitaminy na podporu imunity dětí za 189 korun. Rotační Vileda Turbomob. Teď jen za 699 korun a k tomu slevy na další Vileda produkty. E-shop Dermax.cz.
3: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
5: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Objevte telefony a nositelnou elektroniku Samsung nyní se slevou 20%.
6: To dělám lososový květ a objednám.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
8: Tohle jsou české Albert produkty. Z louky, z pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido kilo za 19,90.

0: Albert.
1: Zdraví začíná v malých návicích.
2: Tak jim to nandej.
3: Provedu.
1: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
3: Vzlet povolen, přepínám.
1: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
5: Jdu si dát pauzu.
0: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
6: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
7: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
10: A dělaj to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
12: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
13: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lord. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.

0: Alexander, do you?
1: I do.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Bila klubu za 22,90 a vepřová plec bez kosti za 59,90. Bila.
1: Mami, já mám mega hlad.
2: Rybičková. Gianna
0: mia. Jednoduše skvělá.
1: Gianna mia.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
5: L'Oréal Paris uvádí.
6: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
5: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss

0: kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
1: Když září moje vlasy, zářím i já.
0: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
1: Vy za to stojíte.
2: E-shop Dr. Max nabízí Marťánci gummy s echinaceou. Želatinové multivitaminy na podporu imunity dětí za 189 korun. Rotační Vileda Turbomop. Teď jen za 699 korun a k tomu slevy na další Vileda produkty. E-shop Dermax.cz.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
2: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
3: Já ti nevím.
4: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
5: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
4: Dobrý den. Jste tu dlouho?
5: Už přes 20 let.
2: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
6: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
7: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například banány kilo za 19,90. Penny.
8: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
9: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
10: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje mastnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
11: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
12: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
13: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
14: Zdraví začíná v malých návycích.
15: Kým to nandej.
16: Provedu.
14: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
16: Vzad povelen. Přepínám.
14: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí.

0: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Dny Marian. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
2: To dělám lososový květ a objednám.
1: Datart.

0: nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
1: E-shop Dr. Max nabízí Marťánci gamy s echinaceou.

0: Želatinové multivitaminy na podporu imunity dětí za 189 korun. Rotační Vileda Turbomop. Teď jen za 699 korun a k tomu slevy na další Vileda produkty. E-shop Dermax.cz.
1: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
2: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. Jakobs Velvet instantní káva za 124,90. Pepsi, 7-Up, Mirinda nebo Mountain Dew za 10 korun. A Kokolíno prací gel nebo kapsle za 199,90. Kaufland.
3: Díky neuvěřitelně měkké textuře a jemným kouskům čokolády Milka nikdo neodolá zasloužené pauze s Milka Choco Brownie. Jednoduše nikdo. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
4: Když má vaše miminko horečko a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jarka v sle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj, mami.
7: Dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Gianna Mia.
6: Gianna Mia.
8: Jednoduše skvělá.
6: Gianna Mia.
9: Tati, promiň, ujel mi bos.
10: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabé. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena LED. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Tena.
2: Tohle jsou české Albert produkty. Z louky, z pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
5: Zdraví začíná v malých návycích.
6: Kým to nandej.
7: Provedu.
5: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
7: Vzlet povelen. Přepínám.
5: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
9: Teda, Alenko, to voní báječně.
10: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.

0: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
1: A to není běžný?
0: No je, myslím ale asi jako ryba na kole.
2: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
3: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
4: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Ovládněte každou hru s bezdrátovým headsetem HyperX s výdrží až 200 hodin.
5: To dělám lososový květ a objednám.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.

0: Mami, já mám mega hlad.
1: Rybičková. Diana Mia.
2: Jednoduše skvělá.
0: Diana Mia.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
5: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
6: Jdu si dát pauzu.
7: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
8: E-shop Dr. Max nabízí Marťánci gamy s echinaceou. Želatinové multivitaminy na podporu imunity dětí za 189 korun. Rotační Vileda Turbomop. Teď jen za 699 korun a k tomu slevy na další Vileda produkty. E-shop Dr.Max.cz.
9: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i taky mám rád.
10: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
11: Zdraví začíná v malých návycích.
12: Tak jim to nandej.

0: dopředu.
1: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
0: Vzlet povolen, přepínám.
1: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
3: Teda Alenko, to voní báječně.
4: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
5: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost na každý den. Třeba když chceš, aby zábava rostla. Když celý den někde lítáš. Nebo jedeš za štěstím. Když tě baví slavit i to, co teprve přijde. Otevři si Lucky Box zdarma a zjisti, co čeká na tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
6: Dny Marianne. Užijte si až 2 roky hladké pokožky z IPL Brown, nyní se slevou.
7: To dělám lososový květ a objednám.
6: Datart.
8: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
9: Na Vinted může být všechno znova nové.
10: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
9: Ahoj, Sáro.
10: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
12: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Tomatová polévka za 47,90 a krutý sendvič s artičoky za 54,90. Albert.
13: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
14: Oral-B!
15: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
2: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.

0: nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
1: Kauflandu již od středy Superkauf z Kaufland Card Extra. Jakobs Velvet instantní káva za 124,90. Pepsi, 7-Up, Mirinda nebo Mountain Dew za 10 korun. A Kokolíno prací gel nebo kapsle za 199,90. Kaufland.
2: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
3: Pokaždé, když nakupujete stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: S křupavou sušenkou a neodolatelným rozplývajícím se čokoládovým vnitřkem jsou Milka Cookies Sensations ještě lepší, když se sdílejí. Sušenky Milka. Sušenky s jemným srdcem.
5: E-shop Dr. Max nabízí Marťánci gummy s echinaceou. Želatinové multivitaminy na podporu imunity dětí za 189 korun. Rotační Veleda Turbo.

0: Teď jen za 699 korun a k tomu slevy na další Vileda produkty. E-shop Drmax.cz.
1: Ahoj, mami.
2: Dobrý den.
3: Jednoduše skvělá.
4: Gianna mia!
5: Tati, promiň, ujel mi bus.
6: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
2: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
5: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu. Dej si KitKat.
6: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabé. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lid. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
7: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
8: To dělám lososový květ a objednám.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
10: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
11: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
12: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
13: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
14: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
15: Zdraví začíná v malých návycích.
16: Kým to nandej?
17: Provedu!
15: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
17: Vzlet povolen! Přepínám!
15: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 74,90, květák s apkou za 19,90 a svíjanský más za 10,90. Albert.
2: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Dr. Max Colafit v mimořádné akci 1+1. Čistý krystalický kolagen ve formě měkkých kostiček. A navíc 3 za cenu 2 na produkty značky Dr. Max.
3: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
4: Tento týden z Kaufland Card Extra kachna z droby kilo za 77,90 a Adriana semolinové těstoviny za 19,90. Nyní v Kauflandu.
5: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
6: Flexa a kučka a ta...
7: Křoviňák!
6: Klepeta.
8: V Uneobi vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
9: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. A salátová okurka 1 kus za 14,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
12: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
13: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
10: Být připraven na podzim, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Esmara a Esmara Men. Dlouhá vesta, cena s aplikací 249,90. Prošívaný kabát, cena s aplikací 449,90. A prošívaná bunda, cena s aplikací 329,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Jiřinko? Jirku, zase u tebe?
15: No jo. Přišla na snídani.
14: No Jiřinko.
15: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
14: Dobrý nápad. Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
15: Až 70%.
14: No, a to je pěkný.
15: To je pěkný?
16: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
17: V Jesku najdete vše, co potřebujete pro váš domov. Například pohodlné křeslo za pouhých 1300 korun, sleva 65%. Nebo prostorná pohovka za pouhých 13 500 korun, sleva 25%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: chrupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
1: Jasněčka!
0: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
2: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
3: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si spotřebiče nejvyšší řady Bosch série 8 se slevou 25%.
4: To dělám lososový květ a objednám.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Konec.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
3: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 24,90, kapsle Dolce Gusto s apkou za 109,90 a Fernet Stock za 119,90. Albert.

0: každá Milka Max v sobě skrývá hned několik vrstev. Vychutnávej na Max s novou Milkou Max Biscoff.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Dr. Max Colafit v mimořádné akci 1 plus 1. Čistý krystalický kolagen ve formě měkkých kostiček. A navíc 3 za cenu 2 na produkty značky Dr. Max.
2: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
3: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
4: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
5: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně.
3: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
0: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Bell řepkový olej za 26,90 a Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, ta se vyplatí.
8: To je hodně nábytku.
9: Sedačky.
8: Třeba ty.
9: Žluté.
8: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
9: Rohové.
8: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
10: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
11: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
12: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
13: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
14: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
15: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
14: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
15: Jo, grill.
14: Home Credit. Pro lepší příběhy.
16: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například banány kilo za 19,90. Penny.
17: Já ti nevím.
18: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
17: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
18: Dobrý den. Jste tu dlouho?
17: Už přes 20 let.
19: Zajistěte si dlouhodobě fér.

0: nové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
1: Stop. Ale vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
2: Nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
3: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
2: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
1: Tak to dáme do grafiky, jo?
4: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
5: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
6: Jasněčka!
5: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
7: Datart uvádí Dny Marian s luxusními slevami. Právě teď můžete ulovit slevu až 50% na malé domácí spotřebiče ETA.
8: To dělám lososový květ a objednám.
7: Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.

0: Vendetta.
1: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
2: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario, 100% v plné síle, k dostání v Superzoo.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 74,90, květák s apkou za 19,90 a svíhanský más za 10,90. Albert.
2: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
3: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
4: Tento týden z Kaufland Card Extra kachna z droby kilo za 77,90 a Adriana semolinové těstoviny za 19,90. Nyní v Kauflandu.
5: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Dr. Max Kolafit v mimořádné akci 1+1. Čistý krystalický kolagen ve formě měkkých kostiček. A navíc 3 za cenu 2 na produkty značky Dr. Max.
6: Flexa a kučka a ta...
7: Křoviňák!
6: Klepeta.
8: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
9: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
10: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. A salátová okurka 1 kus za 14,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak

0: Auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
1: Je normální chtít víc a je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
2: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
3: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
4: Konec.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
4: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
5: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
7: Jasněčka!
6: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
8: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
9: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
10: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Objevte telefony a nositelnou elektroniku Samsung nyní se slevou 20%.
11: To dělám lososový květ a objednám.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: To je hodně nábytku.
13: Sedačky.
12: Třeba ty.
13: Žluté.
12: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
13: Rohové.
12: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
14: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
15: Ano. Ano. Ano.
14: A tohle?
15: Mm-hmm.
14: A tohle?
15: Ano.
16: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
14: A tohle?
15: Ano.
16: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
18: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 24,90, kapsle Dolce Gusto s apkou za 109,90 a Fernet Stock za 119,90. Albert.

0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Dr. Max Colafit v mimořádné akci 1 plus 1. Čistý krystalický kolagen ve formě měkkých kostiček. A navíc 3 za cenu 2 na produkty značky Dr. Max.
1: To je hodně nábytku.
2: Sedačky.
1: Třeba ty.
2: Žluté.
1: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
2: Rohové.
1: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
3: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
4: Jaho, ne. Čoko.
5: To má po tobě.
6: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
7: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
5: Vybrali jste si dobře?
4: Já.
8: Každá Milka Max v sobě skrývá hned několik vrstev. Vychutnávej na Max s novou Milkou Max Piskov. S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Bell řepkový olej za 26,90 a Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, ta se vyplatí.
10: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
11: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
12: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
13: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
12: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
13: Jo, grill.
14: Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Vendetta.
16: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
4: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
17: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka z Budy za nákupy se slevou 72%. Penny.
18: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
19: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
3: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
19: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
15: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.

0: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
1: Stop. Tak vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
2: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
3: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
2: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
1: Tak to dáme do grafiky, jo?
4: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
5: Já ti nevím.
6: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
7: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
6: Dobrý den. Jste tu dlouho?
7: Už přes 20 let.
8: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
9: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Ovládněte každou hru s bezdrátovým headsetem HyperX s výdrží až 200 hodin.
10: To dělám lososový květ a objednám.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 74,90, květák s apkou za 19,90 a svíjanský más za 10,90. Albert.
2: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Dr. Max Colafit v mimořádné akci 1 plus 1. Čistý krystalický kolagen ve formě měkkých kostiček. A navíc 3 za cenu 2 na produkty značky Dr. Max.
3: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.

0: 27,90 a Adriana semolinové těstoviny za 19,90. Nyní v Kauflandu.
1: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
2: Flexa a kučka a ta...
3: Křoviňák!
2: Klepeta.
4: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Já ti nevím.
6: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
7: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
5: Dobrý den. Jste tu dlouho?
7: Už přes 20 let.
8: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. A salátová okurka 1 kus za 14,90. Lidl, to se vyplatí.
10: To je hodně nábytku.
11: Sedačky.
10: Třeba ty.
11: Žluté.
10: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
11: Rohové.
10: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
12: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
13: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
9: Být připraven na podzim, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Esmara a Esmara Men. Dlouhá vesta, cena s aplikací 249,90. Prošívaný kabát, cena s aplikací 449,90. A prošívaná bunda, cena s aplikací 329,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
16: Mít malé sny nestačí.
17: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
18: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
19: Jasněčka!
18: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
20: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
21: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
22: Hmm.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
2: Datart uvádí Dny Marianne s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály.

0: seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
1: To dělám lososový květ a objednám.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 24,90, kapsle Dolce Gusto s apkou za 109,90 a Fernet Stock za 119,90. Albert.

0: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
1: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
0: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Bell řepkový olej za 26,90 a Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, ta se vyplatí.
3: Každá Milka Max v sobě skrývá hned několik vrstev. Vychutnávej na Max s novou Milkou Max Piskov.
4: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
5: To je hodně nábytku.
6: Sedačky.
5: Třeba ty.
6: Žluté.
5: A všechno s přehlednými filtry.
6: Rohové.
5: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
7: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
8: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
9: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
8: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
9: Jo, grill.
10: Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
12: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kuslovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
13: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si spotřebiče nejvyšší řady Bosch série 8 se slevou 25%.
14: To dělám lososový květ a objednám.
13: Datart. Opravdový elektrospecialista.
15: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku, háte dveře a máte klid.
16: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
17: V Jesku najdete vše, co potřebujete pro váš domov. Například elegantní postelový rám za pouhých 9 000 korun, sleva 25%. Nebo šatní skříň za pouhých 3 250 korun. Stejně skvělá cena každý den. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1 000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
19: Stop. Tak vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
20: Nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu.
21: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
20: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
19: Tak to dáme do grafiky, jo?
22: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
23: Zdraví začíná v malých návycích.
24: Tak jim to nandej. Provedu.
23: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
24: Vzlet povelen. Přepínám.
23: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je

0: třeba péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.

0: Vendetta.
1: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
0: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
2: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

Ahoj, rockeři. Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, Rock Opera CZ.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 74,90, květák s apkou za 19,90 a svíjanský más za 10,90. Albert.
2: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
3: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
4: Tento týden z Kaufland Card Extra kachna z droby kilo za 77,90 a Adriana semolinové těstoviny za 19,90. Nyní v Kauflandu.
5: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
6: Flexa a kučka a ta...
7: Křoviňák!
6: Klepeta.
8: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fér ceny.
9: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg a salátová okurka 1 kus za 14,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
12: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Právě teď můžete ulovit slevu až 50% na malé domácí spotřebiče ETA.
2: To dělám lososový květ a objednám.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Já ti nevím.
4: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
2: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
4: Dobrý den. Jste tu dlouho?
2: Už přes 20 let.
5: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
6: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
7: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
8: Hodně nábytku.
9: Sedačky.
8: Třeba ty.
9: Žluté.
8: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
9: Rohové.
8: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
10: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
11: Jasněčka!
10: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
12: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
13: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
14: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos s kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na dermax.cz.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
17: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 24,90, kapsle Dolce Gusto s apkou za 109,90 a Fernet Stock za 119,90. Albert.

0: Askorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Askorvita pro děti.
1: Každá Milka Max v sobě skrývá hned několik vrstev. Vychutnávej na Max s novou Milkou Max Piskov.
2: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
3: To je hodně nábytku.
4: Sedačky.
3: Třeba ty.
4: Žluté.
3: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
4: Rohové.
3: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
5: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
6: Jaho. Ne. Čoko.
7: To má po tobě.
8: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
9: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
7: Vybrali jste si dobře?
6: Já.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Bell řepkový olej za 26,90 a Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, ta se vyplatí.

0: Vendetta.
1: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
2: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
3: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
4: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90. Penny.
5: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
6: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos s kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
7: Stop. Ale vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
8: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
7: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
8: A kde mám říct?

0: Tu větu, jak to mi řekni.
1: Tak to dáme do grafiky, jo?
2: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
3: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
4: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání. To je na dlouhý lokte.
3: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
4: Jo, grill.
2: Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
6: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
7: Dny Marian. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
8: To dělám lososový květ a objednám.
7: Datart.
9: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
10: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
11: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 74,90, květák s apkou za 19,90 a svíhanský más za 10,90. Albert.
2: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
3: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
4: Tento týden z Kaufland Card Extra kachna z droby kilo za 77,90 a Adriana semolinové těstoviny za 19,90. Nyní v Kauflandu.
5: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
6: Flexa a kučka a ta...
7: Křoviňák!
6: Klepeta.
8: U Neo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
9: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. A salátová okurka 1 kus za 14,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
12: Snažím se zhubnout, ale...

0: prostě se mi to nedaří.
1: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
2: Datart uvádí Dny Marianne s luxusními slevami. Objevte telefony a nositelnou elektroniku Samsung nyní se slevou 20%.
3: To dělám lososový květ a objednám.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí. Mít malé sny. Nestačí.
5: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
6: Prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
7: Jasněčka!
6: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
8: To je hodně nábytku.
9: Sedačky!
8: Třeba ty.
9: Žluté!
8: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
9: Rohové!
8: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
2: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Jiřino? Jirku, zase u tebe?
4: No jo, přišla na snídani.
3: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
4: Dobrý nápad.
3: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
4: Až 70%.
3: No, a to je pěkný. To je pěkný?
5: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
6: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos. S kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 24,90, kapsle Dolce Gusto s apkou za 109,90 a Fernet Stock za 119,90. Albert.

0: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
1: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
0: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
2: Každá Milka Max v sobě skrývá hned několik vrstev. Vychutnávej na Max s novou Milkou Max Piskov.
3: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
4: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Bell řepkový olej za 26,90 a Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, ta se vyplatí.
6: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
7: To je hodně nábytku.
8: Sedačky.
7: Třeba ty.
8: Žluté.
7: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
8: Rohové.
7: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
9: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
10: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
11: Stop. Ale vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
12: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
11: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
12: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
11: Tak to dáme do grafiky, jo?
13: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
14: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
15: Já ti nevím.
16: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
15: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
16: Dobrý den. Jste tu dlouho?
15: Už přes 20 let.
17: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až

0: na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
1: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
2: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
3: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
4: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos s kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
5: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario, 100% v plné síle, k dostání v Superzoo.
6: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
7: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Ovládněte každou hru s bezdrátovým headsetem HyperX s výdrží až 200 hodin.
8: To dělám lososový květ a objednám.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
10: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
9: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
10: Jo, grill.
11: Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc káva Jihlavanka standard za 189,90. Penny.

Hello, rockeři! Rock opera slaví 20 let! Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, Rock Opera CZ.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská podzimní móda nyní za lepší ceny.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den.

0: Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
2: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
3: Flexa a kučka a ta...
4: Křoviňák.
3: Klepeta.
5: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík.
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
11: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
12: Mít malé sny. Nestačí.
13: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
14: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
15: Hello, hello, it's Robbie Williams.
14: I brought something delicious.
15: Felix,

0: Purina. Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
1: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
2: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc čerstvá vejce z podestýlky 30 kusů za 79,90. Penny.
3: Datart uvádí Dny Marian s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
4: To dělám lososový květ a objednám.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
6: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos s kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
7: Já ti nevím.
8: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
9: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
7: Dobrý den. Jste tu dlouho?

0: už přes 20 let.
1: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
2: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.

0: And you? What would you do for love? Miss Dior, Eau de Parfum, Dior.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Kaufland.
2: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská podzimní móda nyní za lepší ceny.
4: Seven Days okolo Orea.
5: Oreo uvnitř Seven Days? Cože? Je to Oreo uvnitř nebo Seven Days croissant zvenku? Nový Seven Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
6: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
7: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
8: Brev zná jednodušší způsob.
9: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čisticí účinek.
8: Non-stop čistý.
10: A svěží.
9: Nový Brev Color Auto Active.
11: To je ta země zaslíbená.
12: A co budeme jíst, praotče?
11: Objednám košík.
13: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
14: Právě teď ve Velkoslevě. Leko šunka nejvyšší jakost za 22,90.
15: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Kolumbie.

0: Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
1: L'Oréal Paris uvádí.
2: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
1: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
2: Když září moje vlasy, zářím i já.
1: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
2: Vy za to stojíte.
3: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc káva Jihlavanka standard za 189,90. Penny.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Každý rodič umí něco jedinečného.
7: Máma, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
8: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
9: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
10: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
11: Hello, hello, it's Robbie Williams.
10: I brought something delicious.
11: Felix,

0: Karolina.
1: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.

0: užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská podzimní móda nyní za lepší ceny.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Flexa a kučka a ta...
6: Křoviňák.
5: Klepeta.
7: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
8: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
9: Jasněčka!
8: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
10: To je ta země zaslíbená.
11: A co budeme jíst, praotče?
10: Objednám košík.
12: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
13: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
14: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
15: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka z Budy za nákupy se slevou 72%. Penny.
16: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, to asi u tebe?
17: No jo, přišla na snídani.
16: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
17: Dobrý nápad.
16: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
17: Až 70%.
16: No, a to je pěkný.
17: To je pěkný?
18: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.

0: velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
2: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si spotřebiče nejvyšší řady Bosch série 8 se slevou 25%.
3: To dělám lososový květ a objednám.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: OK, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
5: Hello, hello, it's Robbie Williams.
4: I brought something delicious.
2: Felix,

0: Purina.
1: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
3: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos s kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na dermax.cz.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Kaufland.
3: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská podzimní móda nyní za lepší ceny.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: To je ta země zaslíbená.
9: A co budeme jíst, praotče?
8: Objednám košík.
10: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
11: Právě teď ve velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
12: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
13: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
12: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
14: And you? What would you do for love? Miss Dior, eau de parfum, Dior.

0: výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
1: Tento týden z Kaufland Card Extra kachna z droby kilo za 77,90 a Adriana semolinové těstoviny za 19,90. Nyní v Kauflandu.
2: Dny Marianne. Užijte si až 2 roky hladké pokožky z IPL Brown, nyní se slevou.
3: To dělám lososový květ a objednám.
2: Datart.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
6: Hello, hello, it's Robbie Williams.
5: I brought something delicious.
6: Felix,

0: Purina.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
0: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
3: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
4: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

That's great stand right there.

rockeři. Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská podzimní móda nyní za lepší ceny.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
5: Flexa a kučka a ta...
6: Křoviňák.
5: Klepeta.
7: U Neho by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
9: To je ta země zaslíbená.
10: A co budeme jíst, praotče?
9: Objednám košík.
11: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
12: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
13: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
14: Hello, hello, it's Robbie Williams.
13: I brought something delicious.
14: Felix,

0: Já ti nevím.
1: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
2: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
1: Dobrý den. Jste tu dlouho?
2: Už přes 20 let.
3: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
4: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
5: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Xiaomi Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Xiaomi Repair and Care. Objevte Xiaomi Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
6: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos s kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na dermax.cz.

0: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
1: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Datart uvádí Dny Marianne s luxusními slevami. Právě teď můžete ulovit slevu až 50% na malé domácí spotřebiče ETA.
4: To dělám lososový květ a objednám.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc káva Jihlavanka standard za 189,90. Penny.
6: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.

Back to the back.

Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady. Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost, ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.

0: U Flandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Kaufland.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská podzimní móda nyní za lepší ceny.
3: And you? What would you do for love? Miss Dior, eau de parfum, Dior.
4: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu Hobby Marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
5: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
6: To je ta země zaslíbená.
7: A co budeme jíst, praotče?
6: Objednám košík.
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: Právě teď ve velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
10: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
11: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc čerstvá vejce z podestýlky 30 kusů za 79,90. Penny.
12: Když jsi černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
13: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Objevte telefony a nositelnou elektroniku Samsung nyní se slevou 20%.
14: To dělám lososový květ a objednám.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
16: Hello, hello, it's Robbie Williams.
15: I brought something delicious.
16: Felix!

0: rodina. Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
1: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
2: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
3: Zdraví začíná v malých návycích.
4: Tak jim to nandej.
5: Provedu.
3: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
5: Vzad povolen. Přepínám.
3: Jde i o každý.

0: každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Time goes by so slowly. Time goes by so slowly.

Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstí.

0: užitkové vozy Peugeot se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská podzimní móda nyní za lepší ceny.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
4: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
5: Flexa a kučka a ta...
6: Křoviňák.
5: Klepeta.
7: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
9: Co?
8: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: To je ta země zaslíbená.
11: A co budeme jíst, praotče?
10: Objednám košík.
12: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
13: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
14: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Ovládněte každou hru s bezdrátovým headsetem HyperX s výdrží až 200 hodin.
15: To dělám lososový květ a objednám.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Thank you.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
2: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Xiaomi Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Xiaomi Repair & Care. Objevte Xiaomi Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
3: Já ti nevím.
4: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
5: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
4: Dobrý den. Jste tu dlouho?
5: Už přes 20 let.
6: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
7: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
8: Hello, hello. It's Robbie Williams.
7: I brought something delicious.
8: Felix,

0: Zlina.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos s kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
2: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů.

0: A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
1: Mít malé sny nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.

Ahoj, rockeři. Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Kaufland.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská podzimní móda nyní za lepší ceny.
4: And you? What would you do for love? Miss Dior, eau de parfum, Dior.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
7: Když jsi černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
8: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
9: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
10: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
9: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
11: To je ta země zaslíbená.
12: A co budeme jíst, praotče?
11: Objednám košík.
13: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
14: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
15: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
16: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
17: Datart uvádí Dny Marianne s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
18: To dělám lososový květ a objednám.
17: Datart.

0: Karolina.
1: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
2: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská podzimní móda nyní za lepší ceny.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A s přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno,

0: Všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
1: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
3: Flexa a kučka a ta...
4: Křoviňák.
3: Klepeta.
5: V Uneho by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
7: Hello, hello, it's Robbie Williams.
6: I brought something delicious.
7: Felix,

0: Turina.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík.
3: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
4: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
5: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
6: Jasněčka!
5: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
7: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si spotřebiče nejvyšší řady Bosch série 8 se slevou 25%.
8: To dělám lososový květ a objednám.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
4: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos s kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
5: Já ti nevím.
6: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
5: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
6: Dobrý den. Jste tu dlouho?
5: Už přes 20 let.
7: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
8: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.

0: plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Kaufland.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině.

0: Tento týden dámská podzimní móda nyní za lepší ceny.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
3: Když jsi černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
8: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
9: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
10: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
11: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
12: Hello, hello, it's Robbie Williams.
11: I brought something delicious.
12: Felix,

0: Karolina.
1: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
2: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
1: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
3: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
4: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc květák kus za 26,90. Penny.
5: Dny Marianne. Užijte si až 2 roky hladké pokožky z IPL Brown, nyní se slevou.
6: To dělám lososový květ a objednám.
5: Datart.
7: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.

0: užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská podzimní móda nyní za lepší ceny.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
5: Flexa a kučka a ta...
6: Křoviňák.
5: Klepeta.
7: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
8: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
9: Mít malé sny nestačí.
10: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
11: To je ta země zaslíbená.
12: A co budeme jíst, praotče?
11: Objednám košík.
13: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
14: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
15: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
16: Jasněčka!
15: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
17: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
18: No jo, přišla na snídani.
17: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
18: Dobrý nápad.
17: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
18: Až 70%.
17: No, a to je pěkný.
18: To je pěkný?
19: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
20: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos s kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na dermax.cz.

0: Bublina.
1: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
2: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
3: Datart uvádí Dny Marian s luxusními slevami. Právě teď můžete ulovit slevu až 50% na malé domácí spotřebiče ETA.
4: To dělám lososový květ a objednám.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: And you? What would you do for love? Miss Dior, Eau de Parfum, Dior.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Kaufland.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská podzimní móda nyní za lepší ceny.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
7: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
9: To je ta země zaslíbená.
10: A co budeme jíst, praotče?
9: Objednám košík.
11: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
12: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
13: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
14: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
13: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
15: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
16: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
17: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc káva Jihlavanka Standard za 189,90. Penny.
18: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos s kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
19: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Objevte telefony a nositelnou elektroniku Samsung nyní se slevou 20%.
20: To dělám lososovej květ a objednám.
19: Datart. Opravdový elektronik.

0: elektrospecialista.
1: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
2: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
3: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.

Ahoj, rockeři. Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: Požitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská podzimní móda nyní za lepší ceny.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější.

0: od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Flexa a kučka a ta...
4: Křoviňák.
3: Klepeta.
5: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík.
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: Právě teď ve velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
11: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
12: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka z Budy za nákupy se slevou 72%. Penny.
13: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
14: Mít malé sny nestačí.
15: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
16: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Xiaoma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Xiaoma Repair and Care. Objevte Xiaoma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Ovládněte každou hru s bezdrátovým headsetem HyperX s výdrží až 200 hodin.
2: To dělám lososový květ a objednám.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos s kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
4: Jiřinko? Jiřinko?
5: Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
4: No jo, přišla na snídani.
5: No Jiřinko.
4: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
5: Dobrý nápad.
4: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
5: Až 70%.
4: No, a to je pěkný.
5: To je pěkný?
6: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
7: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party. Hello.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.

0: týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Kaufland.
1: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská podzimní móda nyní za lepší ceny.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu Hobby Marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: And you? What would you do for love? Miss Dior, Eau de Parfum, Dior.
9: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
12: Hello, hello, it's Robbie Williams.
11: I brought something delicious.
12: Felix,

0: Kateřina.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
6: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost na každý den. Třeba když chceš, aby zábava rostla. Když celý den někde lítáš. Nebo jedeš za štěstím. Když tě baví slavit i to, co teprve přijde. Otevři si Lucky Box zdarma a zjisti, co čeká na tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
7: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
8: To dělám lososový květ a objednám.
7: Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Pokud je váš život náročný, buďte na

0: ročně i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo, která odstraní bakterie způsobující zápach. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
1: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.

Ahoj, rockeři! Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rockopera.cz.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 74,90, Květák s apkou za 19,90 a svíjanský más za 10,90. Albert.
2: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
3: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc!
4: Tento týden z Kaufland Card Extra kachna z droby kilo za 77,90 a Adriana semolinové těstoviny za 19,90. Nyní v Kauflandu.
5: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
6: Flexa a kučka a ta...
7: Křoviňák.
6: Klepeta.
8: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
9: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
10: Boss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
11: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
12: Mít malé sny nestačí.
13: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
14: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. A salátová okurka jeden kus za 14,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo, která odstraní bakterie způsobující zápach. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
17: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
18: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
17: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
19: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.

0: trosečník, který není spocený.
1: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
2: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
6: A to není běžný?
5: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
7: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
8: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
9: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
10: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 24,90, kapsle Dolce Gusto s apkou za 109,90 a Fernet Stock za 119,90. Albert.

0: hodně nábytku.
1: Sedačky.
0: Třeba ty.
1: Žluté.
2: Wow.
0: A všechno s přehlednými filtry.
1: Rohové.
0: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
3: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Dr. Max Kolafit v mimořádné akci 1 plus 1. Čistý krystalický kolagen ve formě měkkých kostiček. A navíc 3 za cenu 2 na produkty značky Dr. Max.
4: Stop. Pak vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
5: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
4: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
5: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
4: Tak to dáme do grafiky, jo?
6: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
7: Každá Milka Max v sobě skrývá hned několik vrstev. Vychutnávej na Max s novou Milkou Max Piskov.
8: Askorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
9: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
10: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
11: Jaho. Ne. Čoko.
12: To má po tobě.
13: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
11: To ty fruty.
14: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
12: Vybrali jste si dobře?
11: Já.
15: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
16: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
17: Čas běží tak rychle, nedokážeme ho zastavit. Ale Nuance Lift s Marin Bioretinolem vyplňuje vrásky. Liftingový komplex pleť okamžitě vypíná. Výsledek? Zářivá a krásně mladistvá pleť. Nuance Lift s Bioretinolem. Jistota v boji za vaši krásu. Nuance. Myslíme to s vaší pletí vážně. Exkluzivně v Dr. Max.
18: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
19: A to není běžný?
18: No je, myslím, ale asi jako ryba na kole.
20: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
21: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.

0: Valentino. S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
1: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Bell řepkový olej za 26,90 a Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, ta se vyplatí.
4: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
5: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa inspirované kanadskou přírodou. Ontario, 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
6: Jdu si dát pauzu.
7: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
8: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
9: Na to nezbylo. A řešit půjčku, to máš. Papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
8: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
9: Jo, grill.
8: Home Credit. Pro lepší příběhy.

Život je krásný i na konci světa, ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť, cestu znáš na

Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstí.

0: Zitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 74,90, květák s apkou za 19,90 a svíjanský más za 10,90. Albert.
2: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Dr. Max Colafit v mimořádné akci 1+1. Čistý krystalický kolagen ve formě měkkých kostiček. A navíc 3 za cenu 2 na produkty značky Dr. Max.
3: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
4: Tento týden z Kaufland Card Extra kachna z droby kilo za 77,90 a Adriana semolinové těstoviny za 19,90. Nyní v Kauflandu.
2: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Olfen Neoforte. Ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů. Stoptusin jen za 179 korun. Tlumí suchý, dráždivý, těžko utišitelný kašel silou dvou účinných látek. Vibovit. Želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí za 149 korun. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
5: Flexa a kučka a ta...
6: Křoviňák.
5: Klepeta.
7: U Neo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
2: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos s kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
8: Luckyboxy od Fortuny ti přináší hravost na každý den. Třeba když chceš, aby zábava rostla. Když celý den někde lítáš. Nebo jedeš za štěstím. Když tě baví slavit i to, co teprve přijde. Otevři si Luckybox zdarma a zjisti, co čeká na tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme La Roche-Posay. Akci 3 za cenu 2. Dermokosmetika doporučovaná dermatology s novinkami Effaclar Supramolekula. Lierac. Francouzská dermokosmetika s viditelnými výsledky. Nyní se slevou 25% na celý sortiment. Dexeril. Zvláčňující krém k léčbě příznaků a projevů suché nebo atopické kůže za 369 korun. Dr. Max.
9: Goss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
10: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Kanefron na močové cesty. Zmírňuje pálení, bolest a časté močení, uvolňuje křeče a podporuje přirozenou funkci močových cest. Nalgesin S. Lék proti bolesti hlavy, zad, zubů i menstruační bolesti. 40 tablet za akční cenu. Nasivin Sensitive. Rychlá úleva od ucpaného nosu i pro vaše děti. Působí protizánětlivě. Jen za 129 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. A salátová okurka 1 kus za 14,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Čas běží tak rychle, nedokážeme ho zastavit. Ale Nuance Lift s Marin Bioretinolem vyplňuje vrásky. Liftingový komplex pleť okamžitě vypíná. Výsledek? Zářivá a krásně mladistvá pleť. Nuance Lift s Bioretinolem. Jistota v boji za vaši krásu. Nuance. Myslíme to s vaší pletí vážně. Exkluzivně v Dr. Max.

0: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
1: A to není běžný?
0: No je, myslím ale asi jako ryba na kole.
2: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
3: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
4: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Kondrosulf 400 pro léčbu artrózy kloubů. Při koupi 4 kusů zaplatíte jen 349 korun za kus. Esenciale Forte. Díky obsahu esenciálních fosfolipidů podporuje přirozenou regeneraci jater. Když na čase záleží, Brufen Rapid Caps proti bolesti, horečce a zánětu s rychlým nástupem účinku. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 24,90, kapsle Dolce Gusto s apkou za 109,90 a Fernet Stock za 119,90. Albert.

0: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
1: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
0: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
2: Každá Milka Max v sobě skrývá hned několik vrstev. Vychutnávej na Max s novou Milkou Max Piskov.
3: Stop. Pak vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
4: A nemůžu dát nejdřív gól a

0: pak říct tu větu?
1: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
0: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
2: Tak to dáme do grafiky, jo?
3: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny. Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
4: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
5: To je hodně nábytku.
6: Sedačky.
5: Třeba ty.
6: Žluté.
5: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
6: Rohové.
5: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
7: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
8: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
9: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
10: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Dr. Max Colafit v mimořádné akci 1 plus 1. Čistý krystalický kolagen ve formě měkkých kostiček. A navíc 3 za cenu 2 na produkty značky Dr. Max.

0: Vendetta.
1: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Bell řepkový olej za 26,90 a Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, ta se vyplatí.
3: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa inspirované kanadskou přírodou. Ontario, 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
4: Čas běží tak rychle, nedokážeme ho zastavit. Ale Nuance Lift s Marin Bioretinolem vyplňuje vrásky. Liftingový komplex pleť okamžitě vypíná. Výsledek? Zářivá a krásně mladistvá pleť. Nuance Lift s Bioretinolem. Jistota v boji za vaši krásu. Nuance. Myslíme to s vaší pletí vážně. Exkluzivně v Dr. Max.
5: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
6: Brev zná jednodušší způsob.
7: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čisticí účinek.
6: Non-stop čistý.
8: A svěží.
7: Nový Brev Color Autoactive.
9: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
10: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
11: A dělají to taky ostatní?
10: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
12: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.

0: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku, to máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.

Ahoj, rockeři! Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 74,90, květák s apkou za 19,90 a svíjanský más za 10,90. Albert.
2: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apple Do.
3: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Olfen Neoforte. Ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů. Stoptusin jen za 179 korun. Tlumí suchý, dráždivý, těžko utišitelný kašel silou dvou účinných látek. Vibovit. Želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí za 149 korun. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
2: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
4: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
5: Tento týden z Kaufland Card Extra kachna z drobi kilo za 77,90 a Adriana semolinové těstoviny za 19,90. Nyní v Kauflandu.
6: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost na každý den. Třeba když chceš, aby zábava rostla. Když celý den někde lítáš. Nebo jedeš za štěstím. Když tě baví slavit i to, co teprve přijde. Otevři si Lucky Box zdarma a zjistí, co čeká na tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos. S kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na dermax.cz.
7: Flexa, akučka a ta...
8: Křoviňák.
7: Klepeta.
9: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
10: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
3: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Kanefron na močové cesty. Zmírňuje pálení, bolest a časté močení, uvolňuje křeče a podporuje přirozenou funkci močových cest. Nalgesin S. Lék proti bolesti hlavy, zad, zubů i menstruační bolesti.

0: 40 tablet za akční cenu. Nasivin Sensitive. Rychlá úleva od ucpaného nosu i pro vaše děti. Působí protizánětlivě. Jen za 129 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: Seven Days okolo Orea.
3: Oreo uvnitř Seven Days? Cože? Je to Oreo uvnitř nebo Seven Days croissant zvenku? Nový Seven Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Čas běží tak rychle, nedokážeme ho zastavit. Ale Nuance Lift s Marin Bioretinolem vyplňuje vrásky. Liftingový komplex pleť okamžitě vypíná. Výsledek? Zářivá a krásně mladistvá pleť. Nuance Lift s Bioretinolem. Jistota v boji za vaši krásu. Nuance. Myslíme to s vaší pletí vážně. Exkluzivně v Dr. Max.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. A salátová okurka 1 kus za 14,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
8: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
10: Boss bottled beyond. The new Eau de Parfum for her.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 24,90, kapsle Dolce Gusto s apkou za 109,90 a Fernet Stock za 119,90. Albert.

0: Askorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Askorvita pro děti.
1: Stop. Ale vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
2: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
3: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
2: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
4: Tak to dáme do grafiky, jo?
5: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
6: Hodně nábytku.
7: Sedačky.
6: Třeba ty.
7: Žluté.
6: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
7: Rohové.
6: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
8: Každá Milka Max v sobě skrývá hned několik vrstev. Vychutnávej na Max s novou Milkou Max Piskov.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Bila klubu za 29,90. Bila.
10: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
11: Jaho, ne, Čoko.
12: To má po tobě.
13: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
11: Tutti frutti.
14: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
12: Vybrali jste si dobře?
11: Já.
15: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
16: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
17: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Bell řepkový olej za 26,90 a Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl. Ta se vyplatí.
19: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
20: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
21: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
22: Čas běží tak rychle, nedokážeme ho zastavit. Ale Nuance Lift s Marin Bioretinolem vyplňuje vrásky. Liftingový komplex pleť okamžitě vypíná. Výsledek? Zářivá a krásně mladistvá pleť. Nuance Lift s Bioretinolem. Jistota v boji za vaši krásu. Nuance. Myslíme to s vaší pletí vážně. Exkluzivně v Dr. Max.
23: Prodávej elektronické.

0: vůně nespoutané vášně. Valentino.
1: Datart uvádí Dny Marianne s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
2: To dělám lososový květ a objednám.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
4: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
3: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
4: Jo, grill.
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Dr. Max Colafit v mimořádné akci 1 plus 1. Čistý krystalický kolagen ve formě měkkých kostiček. A navíc 3 za cenu 2 na produkty značky Dr. Max.
6: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
7: A dělají to taky ostatní?
8: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 74,90, květák s apkou za 19,90 a svíjanský más za 10,90. Albert.
2: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Dr. Max Kolafit v mimořádné akci 1+1. Čistý krystalický kolagen ve formě měkkých kostiček. A navíc 3 za cenu 2 na produkty značky Dr. Max.
3: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
4: Tento týden z Kaufland Card Extra kachna z droby kilo za 77,90 a Adriana semolinové těstoviny za 19,90. Nyní v Kauflandu.
2: Z nabídky lékáren Dr. Max vybírá.

0: Olfen Neoforte ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů. Stoptusin jen za 179 korun. Tlumí suchý, dráždivý, těžko utišitelný kašel silou dvou účinných látek. Vibovit. Želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí. Za 149 korun. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
1: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost na každý den. Třeba když chceš, aby zábava rostla. Když celý den někde lítáš. Nebo jedeš za štěstím. Když tě baví slavit i to, co teprve přijde. Otevři si Lucky Box zdarma a zjisti, co čeká na tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Kondrosulf 400 pro léčbu artrózy kloubů. Při koupi 4 kusů zaplatíte jen 349 korun za kus. Esenciale Forte. Díky obsahu esenciálních fosfolipidů podporuje přirozenou regeneraci jater. Když na čase záleží, Brufen Rapid Caps proti bolesti, horečce a zánětu s rychlým nástupem účinku. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
2: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme La Roche-Posay. Akci 3 za cenu 2. Dermokosmetika doporučovaná dermatology s novinkami Effaclar Supramolekula. Lierac. Francouzská dermokosmetika s viditelnými výsledky. Nyní se slevou 25% na celý sortiment. Dexeril. Zvláštňující krém k léčbě příznaků a projevů suché nebo atopické kůže za 369 korun. Dr. Max.
3: Goss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
4: Flexa, akučka a ta...
5: Křoviňák!
4: Klepeta.
6: U Neho by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos. S kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na dermax.cz.
7: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Kanefron na močové cesty. Zmírňuje pálení, bolest a časté močení, uvolňuje křeče a podporuje přirozenou funkci močových cest. Nalgesin S. Lék proti bolesti hlavy, zad, zubů i menstruační bolesti. 40 tablet za akční cenu. Nasivin Sensitive. Rychlá úleva od ucpaného nosu i pro vaše děti. Působí protizánětlivě. Jen za 129 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na dermax.cz.
8: Čas běží tak rychle, nedokážeme ho zastavit. Ale Nuance Lift s Marin Bioretinolem vyplňuje vrásky. Liftingový komplex pleť okamžitě vypíná. Výsledek? Zářivá a krásně mladistvá pleť. Nuance Lift s Bioretinolem. Jistota v boji za vaši krásu. Nuance. Myslíme to s vaší pletí vážně. Exkluzivně v Dr. Max.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. A salátová okurka 1 kus za 14,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vendetta.
1: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
2: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
3: A to není běžný?
2: No je.

0: Myslím, ale asi jako ryba na kole.
1: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
2: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 24,90, kapsle Dolce Gusto s apkou za 109,90 a Fernet Stock za 119,90. Albert.

0: pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
2: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
3: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
2: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
5: Každá Milka Max v sobě skrývá hned několik vrstev. Vychutnávej na Max s novou Milkou Max Piskov.
6: Stop. Pro děti je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
7: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
6: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
7: A kde mám říct tu větu, jak to mi řekni?
6: Tak to dáme do grafiky, jo?
8: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
9: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
10: To je hodně nábytku.
11: Sedačky.
10: Třeba ty.
11: Žluté.
10: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
11: Rohové.
10: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
12: Vendetta.
13: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
14: Datart uvádí Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si spotřebiče nejvyšší řady Bosch série 8 se slevou 25%.
15: To dělám lososový květ a objednám.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
17: Já ti nevím.
18: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
17: No jasně, že jo. E.ON.
19: Dobrý den.
18: Dobrý den. Jste tu dlouho?
19: Už přes 20 let.
4: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
5: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
7: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový výjimek.

0: najít již na 399 korun. T-Mobile.
1: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
2: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Bell řepkový olej za 26,90 a Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, ta se vyplatí.
4: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
5: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
4: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
5: Jo, grill.
6: Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
8: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.

0: time goes by.
1: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 74,90, květák s apkou za 19,90 a svíjanský más za 10,90. Albert.
3: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
4: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
5: Tento týden z Kaufland Card Extra kachna z droby kilo za 77,90 a Adriana semolinové těstoviny za 19,90. Nyní v Kauflandu.
6: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
7: Flexa, akučka a ta...
8: Křoviňák!
7: Klepeta.
9: V Uneho by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
10: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. A salátová okurka 1 kus za 14,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Billa klubu za 29,90. Billa.
14: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraňují skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.

0: velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Právě teď můžete ulovit slevu až 50% na malé domácí spotřebiče ETA.
2: To dělám lososový květ a objednám.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
7: And you? What would you do for love? Miss Dior, eau de parfum, Dior.
8: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
9: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
10: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
11: Já ti nevím.
12: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
13: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
12: Dobrý den. Jste tu dlouho?
13: Už přes 20 let.
14: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
15: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Kaufland.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
17: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 24,90, kapsle Dolce Gusto s apkou za 109,90 a Fernet Stock za 119,90. Albert.

0: pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, whoa. Lepší život společně. Unika.
1: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitaminem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
2: To je hodně nábytku.
3: Sedačky.
2: Třeba ty.
3: Žluté.
2: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
3: Rohové.
2: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
4: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Bila klubu za 29,90. Bila.
6: Každá Milka Max v sobě skrývá hned několik vrstev. Vychutnávej na Max s novou Milkou Max Piskov.
7: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.

0: Vendetta. Vůně nespoutané vášně. Valentino.
1: Jaho. Ne. Čoko.
2: To má po tobě.
3: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
1: Tutti frutti.
0: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
2: Vybrali jste si dobře?
1: Já.
4: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Bell řepkový olej za 26,90 a Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, ta se vyplatí.
6: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos s kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
7: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario, 100% v plné síle, k dostání v Superzoo.
8: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
9: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
10: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Objevte telefony a nositelnou elektroniku Samsung nyní se slevou 20%.
11: To dělám lososový květ a objednám.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Stop. Ale vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
13: Nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu.
14: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
13: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
12: Tak to dáme do grafiky, jo?
15: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
16: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
17: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
18: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání. To je na dlouhý lokte.
17: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
18: Jo, grill.
15: Home Credit. Pro lepší příběhy.
19: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.

Ahoj, rockeři. Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rockopera.cz.

pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, wow. Move fast, move slow. Catch me on a roll. Come say hello. Lepší život společně.

0: vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 74,90, květák s apkou za 19,90 a svíjanský más za 10,90. Albert.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
4: Tento týden z Kaufland Card Extra kachna z droby kilo za 77,90 a Adriana semolinové těstoviny za 19,90. Nyní v Kauflandu.
5: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
6: Flexa a kučka a ta...
7: Křoviňák.
6: Klepeta.
8: U Neho by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
9: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. A salátová okurka 1 kus za 14,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos s kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
12: V Jesku najdete vše, co potřebujete pro váš domov. Například pohodlné křeslo za pouhých 1300 korun, sleva 65%. Nebo prostorná pohovka za pouhých 13 500 korun, sleva 25%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Já ti nevím.
14: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
15: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
13: Dobrý den. Jste tu dlouho?
15: Už přes 20 let.
16: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
10: Být připraven na podzim, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Esmara a Esparamen. Dlouhá vesta, cena s aplikací 249,90. Prošívaný kabát, cena s aplikací 449,90. A prošívaná bunda, cena s aplikací 329,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
18: Tohle jsou české Albert produkty. Z louky, z pece, z moravských vinic, českých farem a polí.
19: Tento týden české dýně Hokkaido, kilo za 19,90. Albert.
20: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Ovládněte každou hru s bezdrátovým headsetem HyperX s výdrží až 200 hodin.
21: To dělám lososový květ a objednám.
20: Datart, opravdový elektrospecialista.
22: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
23: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní

0: Životní pojišťovně OZP do konce září.
1: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
2: Jasněčka!
1: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
3: Přiletěl k nám nový dráček.
4: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
3: Jo!
4: Hledejte v trafikách.
5: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 24,90, kapsle Dolce Gusto s apkou za 109,90 a Fernet Stock za 119,90. Albert.

0: Každá Milka Max v sobě skrývá hned několik vrstev. Vychutnávej na Max s novou Milkou Max Piskov.
1: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
2: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
1: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
3: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Dr. Max Colafit v mimořádné akci 1+1. Čistý krystalický kolagen ve formě měkkých kostiček. A navíc 3 za cenu 2 na produkty značky Dr. Max.
4: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.

0: Vendetta.
1: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
0: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
2: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
3: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
5: To je hodně nábytku.
6: Sedačky.
5: Třeba ty.
6: Žluté.
5: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
6: Rohové.
5: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
7: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
8: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
9: Datart uvádí Dny Marianne s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
10: To dělám lososový květ a objednám.
9: Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Bell řepkový olej za 26,90 a Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, ta se vyplatí.
12: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
13: Já ti nevím.
14: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
15: No jasně, že jo. E.ON.
16: Dobrý den.
13: Dobrý den. Jste tu dlouho?
16: Už přes 20 let.

0: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
5: Jasněčka!
4: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
6: Stop, stop, stop, stop, stop.
7: Tak vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
8: Nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu.
9: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
8: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
10: Tak to dáme do grafiky, jo?
3: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
11: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
12: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 74,90, květák s apkou za 19,90 a svíjanský más za 10,90. Albert.
2: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
3: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
4: Tento týden z Kaufland Card Extra kachna z droby kilo za 77,90 a Adriana semolinové těstoviny za 19,90. Nyní v Kauflandu.
5: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
6: Flexa a kučka a ta...
7: Křoviňák!
6: Klepeta.
8: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
9: To je hodně nábytku.
7: Sedačky!
9: Třeba ty.
7: Žluté!
9: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
7: Rohové!
9: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. A salátová okurka 1 kus za 14,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos. S kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
12: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
13: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.

0: Ne. Frosta, chutně a jednoduše.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
0: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
0: Mm-hmm.
1: A tohle?
2: Ano.
3: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
0: Ano.
3: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
4: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
6: Mít malé sny nestačí.
7: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
8: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
9: Já ti nevím.
10: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
11: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
10: Dobrý den. Jste tu dlouho?
11: Už přes 20 let.
3: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
12: Dny Marian. Užijte si až 2 roky hladké pokožky z IPL Brown. Nyní se slevou.
13: To dělám lososový květ a objednám.
12: Datart.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
15: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 24,90, kapsle Dolce Gusto s apkou za 109,90 a Fernet Stock za 119,90. Albert.

0: Každá Milka Max v sobě skrývá hned několik vrstev. Vychutnávej na Max s novou Milkou Max Piskov.
1: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
2: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
3: To je hodně nábytku.
4: Sedačky.
3: Třeba ty.
4: Žluté.
3: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
4: Rohové.
3: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
5: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
6: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
7: Jaho, ne, Čoko.
8: To má po tobě.
9: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
7: Tutti frutti.
10: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
8: Vybrali jste si dobře?
7: Já.
11: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
12: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Billa klubu za 29,90. Billa.
14: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
15: Na to nezbylo. A řešit půjčku, to máš papírování, vysvětlování, ček.

0: Kání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
0: Jo, grill.
2: Home Credit. Pro lepší příběhy. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Bell řepkový olej za 26,90 a Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, ta se vyplatí.
3: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
4: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
5: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
6: Stop. Tak vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
7: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
6: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
7: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
6: Tak to dáme do grafiky, jo?
8: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.

0: Vendetta.
1: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
0: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
2: Jasněčka!
0: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
3: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
4: Dny Marian. Nakupujte produkty napříč sortimentem a ušetřete až 50%.
5: To dělám lososový květ a objednám.
4: Datart.
6: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
7: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
8: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně.
6: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.

Ahoj, rockeři! Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 74,90, květák s apkou za 19,90 a svíjanský más za 10,90. Albert.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje.
3: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
4: Tento týden z Kaufland Card Extra kachna z droby kilo za 77,90 a Adriana semolinové těstoviny za 19,90. Nyní v Kauflandu.
5: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
6: Flexa a kučka a ta...
7: Křoviňák.
6: Klepeta.
8: U Neho by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
9: Boss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg a salátová okurka 1 kus za 14,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Seven Days okolo Orea.
12: Oreo uvnitř Seven Days? Cože? Je to Oreo uvnitř nebo Seven Days croissant zvenku? Nový Seven Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
13: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.

0: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
1: Datart uvádí Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si spotřebiče nejvyšší řady Bosch série 8 se slevou 25%.
2: To dělám lososový květ a objednám.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: L'Oréal Paris uvádí.
4: Počkat, počkat, vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
3: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
4: Když září moje vlasy, zářím i já.
3: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
4: Vy za to stojíte.
5: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
6: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
7: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
8: Pref zná jednodušší způsob.
9: Nová samočisticí technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čisticí účinek.
8: Non-stop čistý.
10: A svěží.
9: Nový Pref Color Autoactive.
11: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
12: A dělají to taky ostatní?
13: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
14: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
15: Každý rodič umí něco jedinečného.
16: Máma, mluvit dětskou řečí. To umí maminka.
17: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
18: A podporovat tvůj zdravý vývoj. To umí beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
19: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
20: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
21: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
22: Jdu si dát pauzu.
23: Dej si pauzu, dej si KitKat.
24: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
25: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 24,90, kapsle Dolce Gusto s apkou za 109,90 a Fernet Stock za 119,90. Albert.

certainly was in the right.

0: každá Milka Max v sobě skrývá hned několik vrstev. Vychutnávej na Max s novou Milkou Max Piskov.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
2: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
3: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
2: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete

0: platit méně.
1: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
2: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
3: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
5: To je hodně nábytku.
6: Sedačky.
5: Třeba ty.
6: Žluté.
5: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
6: Rohové.
5: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
7: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
8: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.

0: kromě nespoutané vášně. Valentino.
1: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Bell řepkový olej za 26,90 a Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, ta se vyplatí.
3: Datart uvádí Dny Marianne s luxusními slevami. Právě teď můžete ulovit slevu až 50% na malé domácí spotřebiče ETA.
4: To dělám lososový květ a objednám.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
6: Na to nezbylo. A řešit půjčku, to máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
5: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
6: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
8: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
9: Stop. Ale vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
10: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
11: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
10: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
9: Tak to dáme do grafiky, jo?
12: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
13: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos s kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
14: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitaminem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve

0: pro až o 100% hladší vlasy.
1: Jiřinko? Jiřinko?
2: Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
1: No jo, přišla na snídani.
2: No Jiřinko.
3: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
1: Dobrý nápad.
3: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
1: Až 70%.
3: No, a to je pěkný. To je pěkný?
0: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás.

Okay.